0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 Kč. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tom.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se vracíme na úplný počátek. K otázce, jak vůbec na Zemi mohl vzniknout život. A hlavní hrdina příběhu? Kyanovodík. Ano, ten jed. Bez něj by ale nebyly aminokyseliny, nukleové kyseliny, ani vy, milí posluchači. Jak popsal magazín Universe Today, vědci z institutu Earth Life Science Institute v Tokiu publikovali v časopisu PNAS novou teorii. Dosavadní modely tvrdili, že kyanovodík vznikl v atmosféře plné metanu. Jenže nové geochemické studie naznačují, že metanu na rané Zemi moc nebylo. Co tedy s tím? Tým prvního autora Zeninga Janga otestoval 38 minerálů a našel vítěze – oxid manganičitý. Ten dokáže ve vodě proměnit aminokyselinu glycin na kyanovodík, a to při teplotách od 6 do 60 stupňů. Glycin přitom mohly na Zemi přinést i komety, takže život možná začal díky kameni, vodě a trpělivosti. Přeji vám večer kosmický.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Náší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions!
2: OK, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon Rádia a Huči Kuči Tance. Tankový prapor se v rámci 35. výročí vrátil do kin. Criterion přidal do své kolekce legendární šarádu s Audrey Hepburn a Cary Grantem a Disney Plus nabízí romantickou dramedii Doctor on the Edge. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečíč a Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 Kč. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Udělal jsem to z nedbalosti a lehkomyslnosti. Kde je velitel stráže? Nachází se na kontrole stráže, soudru majore.
3: No what? Ukažte mi vězení.
4: Do kin se po 35 letech vrací jeden z nejoblíbenějších filmů československé kinematografie Tankový prapor. Režisér Vít Olmer podle předlohy Josefa Škvoreckého a scénáře Radka Jóna přinesl v roce 91 neradostný, ale především vtipný pohled na vojenský život v 50. letech. Hrdinou je rotný Denis Miřický, postava s autobiografickými rysy samotného Škvoreckého, který se spolu se svými kamarády potýká s tupostí a šikanou důstojnického sboru. Nechybí milostná avantýra s Janinkou Pinkasovou, nostalgické vzpomínky na nedostižnou pražskou krasavici Lizetku a hlavně Dennyho neporazitelná schopnost zdorovat celé té vojenské blbosti se nadhledem sobě vlastním. Ve filmu uvidíte Lukáše Vaculíka, Romana z Kamene, Miroslava Donutila nebo Vítězslava Jandáka. Výroční promítání Tankového praporu najdete nyní v českých kinech díky Bonton Film.
2: Člověče, to jste důstojník? Neumíte mluvit? Neumíte se podívat následkům svých činů do očí, odpovězte!
5: Ano.
2: Co ano, umíte nebo neumíte?
5: Ne.
2: Člověče, já vám tady nejsem pro legraci, pamatujte si to, víte, co jste provedl? Víte vůbec, co vás čeká, nevíte?
5: Ano.
2: Co?
5: Ne!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Fräulein? Fräulein!
1: What are you doing following me? It's going to look like a parade. Stop it! How are you? How nice to see you. When did you arrive? It's lovely down to stay. Are you having a good time? So many things to see.
2: Criterion Collection vydává nově zrestaurovanou stylovou klasiku 60. let šarádu Stanleyho Donena z roku 1963. Audrey Hepburn hraje Reginu, američanku žijící v Paříži, která se po návratu z lyžovačky dozví, že její manžel je mrtvý a spolu s ním zmizely i peníze, které za války spronevěřil. Brzy obklopí trojice nebezpečných lumpů a záhadný šarmantní cizinec v podání Garyho Granta, u nějž nikdy není jasné, jestli jí pomáhá, nebo jen hraje další ze svých mnoha rolí. Romantika, napětí, pařížské střechy a černý humor v jednom balení s hudbou Henryho Mancínyho a kostýmy Givenchy. A to celé natočil muzikálový režisér Donen tak, že film dodnes funguje jako dokonale seřízené hodinky. Nová 4K edice přináší čerstvě restaurovaný obraz, nekomprimované mono a na přiloženém Blu-ray i audio komentář, ve kterém si Donen a scenárista Peter Stone po letech sednou k vlastnímu filmu a nezapřou, že se u toho dobře bavili. Okouzlující snímek Šaráda s Audrey Hepburn a Cary Grantem najdete nyní na criterion.com.
3: Do we know each other?
1: Why do you think we're going to?
3: I don't know. How would I know?
1: Because I already know an awful lot of people, and until one of them dies, I couldn't possibly meet anyone else.
3: Well, if anyone goes on the critical list, let me know.
4: As you can see, she was in serious trouble. But she still found time to enjoy herself.
5: Mrs. Lampert, any morning now, you could wake up dead.
4: Of course, she never had as much fun as her husband. Now, he knew how to relax. You see, it all began when he got off the train.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
4: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
5: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. Zonerpress.cz.
6: Když víš, co máš dělat,

0: 할 수 있다. 나는
1: 이렇게 해서 나라를 구할 수 있겠습니까?
2: 구할 수 없다. 난 군인이 아니니까.
3: 나 Disney Plus odstartoval korejský seriál Doctor on the Edge, lékařské drama s romantickou linkou a komedií v jednom. Elitní plastický chirurg Do místo pohodlné kariéry skončí kvůli povinné vojně jako lékař na zapadlé ostrovní klinice, kam se žádnému doktorovi nechce. Ostrov obklopený mořem je pro něj doslova noční můra, protože se kvůli starému traumatu bojí oceánu a první dny na ostrově ho provází až hororové signály, že rok služby tady nebude procházka růžovým sadem. Jeho život ještě víc převrátí tajemná zdravotní sestra, která se objeví pokaždé, když ho přemáhá strach z moře. Milá, usměvavá, ale s vlastními tajemstvími, která nejsou na první pohled vidět. Jak se ti dva na malém ostrově začnou víc zaplétat, seriál střídá romantiku, komediální situace měšťák versus vesničané a postupně budované napětí kolem toho, co se na ostrově děje a jestli Yu dokáže překonat minulost a z ostrova se bezpečně dostat. Korejskou romantickou dramedii Doctor on the Edge najdete nyní na Disney Plus.
4: Poslouchejte, Pandong Pogonjisomnida.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

A já mám pro vás ještě přehled nejzajímavějších titulů ze streamingu posledních dvou týdnů. Na Apple TV Plus přibyla hned trojice lákavých novinek. Tatiana Maslany se v sérii Maximální potěšení zaručeno ocitá ve víru vydírání, vraždy a mládežnického fotbalu. Film Proper One Way Night Coach je pak osobní projekt Johna Travolty. Sám ho napsal, režíroval a v něm si i zahrál. Nostalgie za zlatým věkem letectví v čisté formě a jak jeden zážitek nasměroval jeho život. A pro fanoušky alternativní reality vesmírných závodů na Apple startoval paranoidní thriller Hvězdné městečko, spin-off série For All Mankind, tentokrát ze zákulisí sovětského kosmického programu. Větší nebezpečí na Zemi než ve vesmíru je příslib. Na HBO Max se vrátil Rick a Morty v deváté řadě. Tvůrci sami upozorňují, že jde o 100% organický balast bez umělé inteligence, vyrobený živými lidmi se vším všudy. Netflix přitahuje hned dvěma tituly. The Boroughs staví partu důchodců z idylického městečka proti hrozbě z jiného světa. V obsazení Bill Pullman, Alfred Molina, Gina Davis a Alfred Woodard. Kdo by nechtěl další seriál z produkce bratrů Duffrových? A Netflix doručil také druhou řadu romantické dramedie Čtyřiroční období s Tinou Fey, Stevem Carellem a Colmanem Domingem. Prime Video přineslo živě hraný Spider-Noir. Nicolas Cage jako unavené soukromé očko v New Yorku 30. let znovu obléká kostým. Spider-Noir je k dispozici samozřejmě ve verzi černobílé, ale i barevné pro případ, že by si někdo neviděl rady s Noirem. A na Sky Showtime zahájil vysílání Ranch Dutnových. Kelly Riley a Cole Hauser jako Rip a Beth se z Montany stěhují do Texasu, kde jim do cesty vstoupí Ed Harris s Annette Bening. Yellowstonské příšery jsou pryč, ale texaská realita možná bude bolet víc. Tak to jsou ty nejzajímavější novinky ze světa streamingu posledních dvou týdnů. Hovk!

z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a především Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Trpíte depresí? Netrpte.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
0: Když víš, co máš dělat,

Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

0: na cestu na asfalt 10. Tam vidím jednu diaľničnú D0 exit 26, takže Praha 6. Inak na diaľnici zatiaľ pohodička, uvidíme, čo sa udeje za hodinku. Nič nové vám neprezradím, Praha, Brno, stojíme, Ostrava, takisto lodná doprava v Ostrave v poriadku, jazdí pomaly, opatrne, bezpečné a s rozumom. Frídek Mistek, Raje na zemi a poďme si hrať.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Poďme na klasiku. Rok 96.

Toto je Mr. Martin Solveig. Toto sú groovy.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Spot.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku. Na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom,

že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno!
5: Véakum.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karo Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 Kč. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vaše.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026. V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
0: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světla

0: Jednostranné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Trpíte depresí? Netrpte.

0: rok. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
4: This right here is a power play.
3: Zun rádio.

0: noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hoči Kuči tance. Na Prime Video dorazila čtvrtá řada úspěšného animáku Legenda jménem Vox Machina. Netflix nabízí dokument o jednom z nejsledovanějších soudních procesů Michael Jackson Verdict a Clark's Nova Farma je zpět s pátou řadou na Prime Video. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: just called on me. I have been preparing you for what now begins. Everyone is in danger. Let me guess. A vague portent of doom with little to no explanation.
1: Action. Na Prime Video dnes startuje čtvrtá řada animovaného fantasy seriálu Legenda jménem Vox Machina. Rok uplynul od porážky Chromové rady a parta žoldáků ze skupiny Vox Machina se rozešla do čtyř světa stran. Každý hledá něco jiného, lásku, rodinu nebo nový smysl života, jenže odpočinek hrdinů nikdy netrvá dlouho. Když se z hlubokého spánku probudí staré a děsivé zlo, musí se parta znovu dát dohromady a postavit se hrozbě, která ohrožuje celou říši. Za seriálem stojí Matthew Mercer, herec, dabér a tvůrce světa, který celou Vox Machinu vymyslel původně u stolu při hraní Dungeons & Dragons. Čtvrtá řada Legendy jménem Vox Machina je nyní k dispozici na Prime Video. You cannot
2: protect them all. We're Vox Machina. And we don't run. It's time to up.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Nepíšeme newslety o tom,

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: This is Mr. Jackson's main area. Are there any secret rooms?
3: Police, right now, searching Michael Jackson's Neverland Ranch.
4: This is part of an ongoing investigation.
5: He's the most famous man in the world, being accused of the most heinous crime in the world.
2: An arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
6: Na Netflixu dnes nově najdete třídílný dokumentární seriál, který se vrací k jednomu z nejsledovanějších soudních procesů moderní doby. Michael Jackson Verdict. Režisér Nick Green sestavil sérii jako detailní pitvu procesu s králem popu a tentokrát nechává mluvit ty, kdo byli přímo v soudní síni. Klíčoví hráči procesu, právníci, svědci i další účastníci po letech poodhalují, co se za zavřenými dveřmi soudu skutečně dělo a jak tahle kauza navždy poznamenala odkaz jednoho z největších hudebních géniů všech dob. Michael Jackson Verdict je ode dneška k dispozici exkluzivně na Netflixu.
7: Michael was scared to death.
8: I knew we were watching the potential demise of a superstar.
7: I found the smoking gun. I believe Michael was innocent, and we were going to prove it.
8: Is he guilty or is he not guilty? Finally, we're going to get some answers.
9: Please keep an open mind and let me have my day in court.

0: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: had a brainwave, don't worry.
1: You're going to have a driverless tractor.
2: What's that?
0: Behold my technology at work.
2: That's basically taking my job.
0: That is the Starship Enterprise of farming.
2: That went well.
0: Error detected. Localization. Hitch, tall, link, fold off. What?
3: Na Prime Video se vrací jedna z nejoblíbenějších dokumentárních sérií posledních let, Clarksonova farma. Jeremy Clarkson, kdysi nejhlučnější hlas světového automobilismu, se před 5 lety rozhodl vzít do rukou lopatu místo volantu a farmaření na jeho statku Diddley Squat Cotswoldsu se stalo přehlídkou tvrdé dřiny, tvrdohlavých zvířat a ještě tvrdohlavějšího Kelbita Coopera. V páté řadě se situace komplikuje. Britská vládní rozpočtová politika pořádně zamíchala kartami pro tamní zemědělce a Jeremy se rozhodl, že nastává čas velkých změn. Farma se chystá jít do high-tech a to dokonce natolik, že Caleb poprvé v životě vyrazí do zahraničí. Ale ještě větší změny teprve přijdou a Diddley Squat je bude muset zvládnout. Pátá řada Clarksonovy farmy startuje dnes na Prime Video, kde budou dostupné první 4 epizody. Další dvojice dílů vyjdou 10. a 17. června.
0: There's an onion in the field! He's put an onion in my field! Look at this little cop.
4: I've got bad news. I'm putting the whole farm under restrictions. The ministry will get in touch with you. I'll talk through what you can and can't do.

Než ve čtvrtek dorazí do kin nová várka titulů, mám tu pro vás přehled těch nejzajímavějších, co se v kinech aktuálně hrají. Mandalorian a Grogu, první celovečerní film z univerza Star Wars, který přináší oblíbenou seriálovou dvojici ze streamu na velké plátno. Pedro Pascal jako Mando a malý zelený Grogu jsou zpět v akci. Tentokrát se k ním přidávají Jeremy Allen White a Sigourney Weaver. Galaxie se změnila, Imperium padlo, ale klid nenastal a Republika potřebuje pomoc legendárního Mandaloriana. Pro milovníky hororu je tu Backrooms od Kejna Parsna, ten kluk, který proslul virálním YouTube hororem, si teď troufl na celovečerák. Renate Reinsve a Chiwetel Ejiofor bloudí labirintem prázdných chodeb a kanceláří, ze kterých není úniku. Klaustrofobní sci-fi horor, který začíná jako záhada a rychle přerůstá v noční můru. A ještě Posedlost, tenhle je spíš pro ty, kdo rádi přemýšlejí nad tím, co všechno se může pokazit, když se vám splní přání. Mladík Bear chce, aby ho kolegyně Nikki milovala a ona ho skutečně začne milovat vášnivě, šíleně, nebezpečně. Kéž by na tu pitomou hračku nehrabal. Pro děti se v kinech urodilo, Shrek slaví 25 let a vrátil se na velké plátno. Zelený zlobr, oslík mluvka a princezna Fiona jsou klasika, na které vyrostla celá jedna generace. A ta teď může vzít sebou do kina generaci novou. Dánský animák Lumpík Špuntík přináší příběh nezbedného trola, který se tajně vydá na povrch do světa lidí. A podmořský svět v kinech obstarává Mrzutá rybka, animák, kde pan ryba zjistí, že klid bez přátel vlastně není tak skvělý. Tak to byly ty nejzajímavější tituly posledních dvou týdnů. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. V rámci čtvrtečních premiér se například podíváme na akční fantazi Vládce vesmíru nebo nový Scary Movie. Díky, že jste si naladili Zone Radio, které hraje tu nejlepší muziku v éteru, a to znamená jediné, máte vkus. Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIST Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, Socket Disaster Recovery Plan.
2: Endpoint Detection,
3: Multifactor,
2: Penetrační Test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Dejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Tak co? Dobrý?
9: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Jkora Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexů MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoj mezd, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan

0: www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
0: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
0: A jsme tichý zážitek.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.

Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. I am not trying to seduce you.

0: George Michael, protože 1. června 1992 přichází s novým singlem, který bude celosvětovým hitem.
1: I think the charity records and charity events, everyone's got basically got really pissed off with listening to people or celebrities slapping each other on the back for how generous they're being.
0: Jak říká George Michael, sice hudební charita lidi v dnešní době spíš prudí, přesto se do další přidal.
1: And I don't blame them. You know, I think we've saturated pop music with charity and I don't think that people really believe in the people that they watch now.
0: Opět se ovšem jedná o osvětu proti vzmáhajícímu se démonu s názvem HIV a AIDS, kterou uspořádala organizace Red Hot a přizvala do ní aktuální hvězdy pop music. Klipu k Too Funky, který je jediným singlem alba Red Hot plus Dance, se ujal Thierry Müller, a to nejen z kostýmní stránky, ale i režijně. Účinkují v něm top modelky jako Eva Herzigová, Linda Evangelista, Estelle Halliday, Shanna Zendrick a nebo Tyra Banks. Zkrátka aktuálně ty nejkrásnější ženy světa.
2: It's your stupid, stupid song.
1: Ah, you do sexy things.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexů MSCI. Analytik FIO banky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 Kč. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Astronomové poprvé v historii naměřili magnetické pole u planet mimo naší sluneční soustavu. A uhodněte, jak na to přišli. Sledovali vítr. Ne ledajaký vánek, ale uragán o rychlosti až 24 993 km v hodině. Pro srovnání, náš Jupiter zvládne sotva 1500. To je rozdíl jako mezi koloběžkou a stíhačkou. Podle space.com tým pomocí dalekohledů VLT a Gemini North zkoumali 7 horkých plynných obrů, takzvaných horkých Jupiterů, navždy otočených jednou stranou ke své hvězdě. A objevili paradox. Čím chladnější planeta, tím rychlejší vítr. Vysvětlení? Magnetické pole, které funguje jako brzda. Tyto světy mají pole 4x silnější než Saturn. A vědkyně Bibiana Prinot dodává, že tam nahoře možná tančí polární záře, vedle kterých ta naše vypadá jako svíčka v okně. Tak ať vám dnes fouká jen ten správný vítr. Mějte

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Nisva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Socket
3: Zilzba, Recovery Plan,
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor,
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamu?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: The story of an endless Star Trek. The journey of a pioneer in space and time.
2: To comprehend where Pioneer 10 has been and where it's going, think of Earthbound history.
3: Byl vypuštěn v 72. S rychlostí 52 000 km v hodině se stal nejrychlejším objektem, který dosud opustil Zemi a dosáhl orbity Marsu už za 12 týdnů. V době probíhající války ve Vietnamu si 7 měsíců klestil nebezpečnou cestu skrz pás asteroidů k Jupiteru. Sbíral unikátní data a fotografoval Jupiter mezi tím, co Amerikou zmítala kauza Watergate.
2: Pioneer continued, heading outward a million miles a day.
3: 13. června 1983 překračuje Pioneer 10 oběžnou dráhu Neptunu, v této době nejvzdálenější planetu od Slunce, aby se stal prvním člověkem vyrobeným objektem, který opustil sluneční soustavu.
2: For tonight, the spacecraft is about to cross the path of the farthest planet from the sun, to leave the solar system. Nothing from this planet has ever ventured that far, nearly 3 billion miles.
3: Tato mise ale nekončí. Sonda bude zkoumat částice proudící přes jinak prázdné vesmírné vákuum a extrasolární kosmické paprsky.
4: That is us moving out. That's not a machine moving out. It's a philosophical wonder and it's a religious wonder.
2: And we wonder, could there be life waiting for Pioneer? Dreamers think so.
3: Zatímco si to sonda Pioneer 10 šine do volného vesmíru se zlatou plaketou, která obsahuje hvězdnou mapu s naší adresou a vyobrazením lidí, vědci sbírají neocenitelné zkušenosti, které obohatí budoucí mise Juno a Galileo.
2: Its first encounter with another star will be 10,000 years from now. Pioneer will keep going. Perhaps to eternity.
3: Radiová komunikace se sondou Pioneer 10 bude definitivně ztracena 23. ledna 2003 ve vzdálenosti 12 miliard kilometrů od Země. Mise, která měla trvat pouze 21 měsíců, přežije více jak 3 desetiletí. A za 2 miliony let proletí Pioneer 10 s tichým pozdravem jako vesmírná loď duchů kolem hvězdy Aldebaran. Možná si pak ta zlatá plaketa konečně najde nějaké čtenáře. Ovšem, pokud mezi tím tu sondu skutečně nesestřelí naštvaný Klingon ze Star Treku, který si trénuje svůj střelecký na lidském vesmírném harampádí.
5: We get a quahom!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
5: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
5: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***u?
5: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
5: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
6: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
5: Okulink?
6: A Asome. Tichý zážitek.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
8: Večeře, jak napijte v ně.
9: Mami, já už nemám hlad.
7: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
10: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
11: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
12: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
12: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
13: This is a power play.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan-Shkodra Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt.cz Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tom.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z Borbity, tady Vanguard. Mars nám zase trochu pootevřel své tajemství a tentokrát doslova ze spodu. Rover Curiosity zkoumal 20 vzorků hornin z různých výšek hory Mount Chart v kráteru Gale. A jak popisuje magazín Universe Today, vědci si všimli něčeho fascinujícího. Krystaly minerálu hematitu jsou nahoře titěrné, menší než 10 nanometrů, zatímco dole v kráteru jsou vyloženě obří, až 65 nanometrů. A co to znamená? Že hluboko pod povrchem kdysi proudila teplá podzemní voda, která mohla zůstat chemicky aktivní až 4 a 7 milionů let. Nahoře mrzlo, dole se vařila kávička pro případné mikroby. Data z Perseverance navíc ukazují, že raný Mars provedl klasický autogól, když zatáhl oxid uhličitý do hornin a vypnul si vlastní topení. Takže pokud chceme najít stopy života, musíme se začít prokopat.

0: korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Cestovali jsme do začátku června roku 1982, kam nás doprovodila novinka Dentro de Voce od brazilské hvězdy pop music Emilia Santiago, která rozeznívá místní plážové bary. V této době už vstupuje do žebříčků prodejů také debutové album Jeffrey Osborna, který nedávno opustil zavedený band LTD. LTD jsou jednoduše bomba a ty ses dal na solo dráhu, nebojí se budoucnosti?
1: Not really, I'm very confident about where I'm going right now. I'm very thankful though for the 10 years of experience and the love that I share with a group like LTD, and I think they just really help pave the way and give me quite a solid base to work from.
0: Jsi také autorem několika písniček z tohoto alba, kolik jsi jich napsal?
1: 8 out of 10. I had a hand in writing.
0: Máš prsty i v produkci, nebo všechno produkoval skvělý producent a jazzman George Duke? A jak se ti s ním vlastně pracovalo?
1: George totally

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***ku?
3: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkách skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Powerplay.

Toto je Mr. Martin Solveig. Toto sú groovy.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Spot.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Přihlaste se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno!
5: Veacom.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan-Shkodra Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexů MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC
2: Jakosnictva. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Ivan.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026. V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti

0: U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: No, štýlovo poďme do finále.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku. Na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. This is a power play.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Čekoslova Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIO banky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Lederer. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Čekoslova Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoj mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Astronomové poprvé v historii naměřili magnetické pole u planet mimo naší sluneční soustavu. A uhodněte, jak na to přišli. Sledovali vítr. Ne ledajaký vánek, ale uragán o rychlosti až 24 993 km v hodině. Pro srovnání, náš Jupiter zvládne sotva 1500. To je rozdíl jako mezi koloběžkou a stíhačkou. Podle space.com tým pomocí dalekohledů VLT a Gemini North zkoumali 7 horkých plynných obrů, takzvaných horkých Jupiterů, navždy otočených jednou stranou ke své hvězdě. A objevili paradox. Čím chladnější planeta, tím rychlejší vítr. Vysvětlení? Magnetické pole, které funguje jako brzda. Tyto světy mají pole 4x silnější než Saturn. A vědkyně Bibiana Prinold dodává, že tam nahoře možná tančí polární záře, vedle kterých ta naše vypadá jako svíčka v okně. Tak ať vám dnes fouká jen ten správný vítr. Mějte se pozemsky.

0: kokot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď. Tuba.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
9: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
11: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: A my přicestovali do 16. června roku 1983, kdy vydává brazilský klávesák Sergio Mendes další po sobě pojmenovanou desku.
2: Well, I started with classical music. And when I was about 12 or 13, a friend of mine showed me a jazz record. And I was like, wow.
1: Tenhle jazzman, jak je jeho dobrým zvykem, opět oslovil pořádnou paletu muzikantů. A nová spolupráce se mu vyplácí, protože jachtrokové album Sergio Mendes 1983 se dostane do top 40 v hlavní americké hitparádě po téměř 15 letech.
2: If I can come up with an arrangement that's different

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Hoči Kuči Tance. Na Prime Video dorazila čtvrtá řada úspěšného animáku Legenda jménem Vox Machina. Netflix nabízí dokument o jednom z nejsledovanějších soudních procesů Michael Jackson Verdict a Clark's Nova Farma je zpět s pátou řadou na Prime Video. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: hold on me. I have been preparing you for what now begins. Everyone is in danger. Let me guess. A vague portent of doom with little to no explanation.
1: Na Prime Video dnes startuje čtvrtá řada animovaného fantasy seriálu Legenda jménem Vox Machina. Rok uplynul od porážky Chromové rady a parta žoldáků ze skupiny Vox Machina se rozešla do čtyř světa stran. Každý hledá něco jiného, lásku, rodinu nebo nový smysl života, jenže odpočinek hrdinů nikdy netrvá dlouho. Když se z hlubokého spánku probudí staré a děsivé zlo, musí se parta znovu dát dohromady a postavit se hrozbě, která ohrožuje celou říši. Za seriálem stojí Matthew Mercer, herec, dabér a tvůrce světa, který celou Vox Machinu vymyslel původně u stolu při hraní Dungeons & Dragons. Čtvrtá řada legendy jménem Vox Machina je nyní k dispozici na Prime Video. You cannot
2: protect them all. We're Vox Machina, and we don't run.
3: It's time to up.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kostelstva.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifactor.
3: Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.vyrendruj.io.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
0: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
0: Asome. Tichý zážitek.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: And this is Mr. Jackson's main area. Are there any secret rooms?
4: Police, right now, searching Michael Jackson's Neverland Ranch.
5: This is part of an ongoing investigation.
6: He's the most famous man in the world being accused of the most heinous crime in the world.
3: An arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
0: Na Netflixu dnes nově najdete třídílný dokumentární seriál, který se vrací k jednomu z nejsledovanějších soudních procesů moderní doby. Michael Jackson Verdict. Režisér Nick Green sestavil sérii jako detailní pitvu procesu s králem popu a tentokrát nechává mluvit ty, kdo byli přímo v soudní síni. Klíčoví hráči procesu, právníci, svědci i další účastníci po letech poodhalují, co se za zavřenými dveřmi soudu skutečně dělo a jak tahle kauza navždy poznamenala odkaz jednoho z největších hudebních géniů všech dob. Michael Jackson Verdict je od dneška k dispozici exkluzivně na Netflixu.
7: Michael was scared to death.
8: I knew we were watching the potential demise of a superstar.
7: I found the smoking gun. I believe Michael was innocent and we were going to prove it.
8: Is he guilty or is he not guilty? Finally, we're going to get some answers.
9: Please keep an open mind and let me have my day in court.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz. When my DJ dropped the

0: I've had a brainwave, don't worry.
1: You're going to have a driverless tractor.
2: What's that?
3: Behold my technology at work.
2: That's basically taking my job.
3: That is the Starship Enterprise of farming.
2: That went well.
3: Error detected, localization, hitch, tall link, fold off. What?
4: Action! Na Prime Video se vrací jedna z nejoblíbenějších dokumentárních sérií posledních let, Clarksonova farma. Jeremy Clarkson, kdysi nejhlučnější hlas světového automobilismu, se před 5 lety rozhodl vzít do rukou lopatu místo volantu a farmaření na jeho statku Diddley Squat Cotswoldsu se stalo přehlídkou tvrdé dřiny, tvrdohlavých zvířat a ještě tvrdohlavějšího Kelbita Coopera. V 5. řadě se situace komplikuje, britská vládní rozpočtová politika pořádně zamíchala kartami pro tamní zemědělce a Jeremy se rozhodl, že nastává čas velkých změn. Farma se chystá jít do high-tech a to dokonce natolik, že Caleb poprvé v životě vyrazí do zahraničí. Ale ještě větší změny teprve přijdou a Diddley Squat je bude muset zvládnout. 5. řada Clarksonovy farmy startuje dnes na Prime Video, kde budou dostupné první 4 epizody. Další dvojice dílů vyjdou 10. a 17. června.
5: I've got bad news. I'm putting the whole farm under restrictions. The ministry will get in touch with you and talk through what you can and can't do.

Než ve čtvrtek dorazí do kin nová várka titulů, mám tu pro vás přehled těch nejzajímavějších, co se v kinech aktuálně hrají. Mandalorian a Grogu, první celovečerní film z univerza Star Wars, který přináší oblíbenou seriálovou dvojici ze streamu na velké plátno. Pedro Pascal jako Mando a malý zelený Grogu jsou zpět v akci. Tentokrát se k ním přidávají Jeremy Allen White a Sigourney Weaver. Galaxie se změnila, Imperium padlo, ale klid nenastal a Republika potřebuje pomoc legendárního Mandaloriana. Pro milovníky hororu je tu Backrooms od Kane'a Parsona, ten kluk, který proslul virálním YouTube hororem, si teď troufl na celovečerák. Renate Reinsve a Chiwetel Ejiofor bloudí labirintem prázdných chodeb a kanceláří, ze kterých není úniku. Klaustrofobní sci-fi horor, který začíná jako záhada a rychle přerůstá v noční můru. A ještě Posedlost, tenhle je spíš pro ty, kdo rádi přemýšlejí nad tím, co všechno se může pokazit, když se vám splní přání. Mladík Bear chce, aby ho kolegyně Nikki milovala a ona ho skutečně začne milovat vášnivě, šíleně, nebezpečně. Kéž by na tu pitomou hračku nehrabal. Pro děti se v kinech urodilo, Shrek slaví 25 let a vrátil se na velké plátno. Zelený zlobr, oslík mluvka a princezna Fiona jsou klasika, na které vyrostla celá jedna generace. A ta teď může vzít sebou do kina generaci novou. Dánský animák Lumpík Špuntík přináší příběh nezbedného trola, který se tajně vydá na povrch do světa lidí. A podmořský svět v kinech obstarává Mrzutá rybka, animák, kde pan ryba zjistí, že klid bez přátel vlastně není tak skvělý. Tak to byly ty nejzajímavější tituly posledních dvou týdnů. Hovk.

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. V rámci čtvrtečních premiér se například podíváme na akční fantasy Vládce vesmíru nebo nový Scary Movie. Díky, že jste si naladili Zone Radio, které hraje tu nejlepší muziku v éteru, a to znamená jediné, máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486, www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
6: Powerplay.

DJ. Can you play clubbing music? I love club music.

play house. You play house. You play house.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
5: NISPA compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint detection, lock management,
5: sokyokosilstva.
6: Recovery plan.
5: Endpoint detection.
6: Multifaktor.
5: Penetrační test, lock management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB.

0: gonna blow your mind.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
2: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
2: Myslíte nějakou m***ku?
3: No...
2: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
2: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
2: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
7: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na měsíc, který, jak se ukazuje, je vlastně obrovská pekárna se železem. Čínská sonda Chang'e 5 přivezla vzorky takzvaného nárazového skla, drobných korálků měsíční půdy, které meteorit bleskově dostavil a vákuum vesmíru okamžitě zmrazilo. A jak popisuje magazín Universe Today, vědci z Čínské akademie věd a Pekingské univerzity uvnitř těchto kuliček napočítali přes 1500 nanočástic železa, každá o průměru 3,4 nanometrů. V některých vrstvách tvoří čisté kovové železo až 30% materiálu. Když na regolit dopadne meteorit, železo se oddělí od křemíku jako olej od octa ve špatně protřepané zálivce. A teď to nejlepší. Až 7,1% zralé měsíční půdy může být čisté železo. Pro budoucí měsíční stavby je to surovina přímo pod nohama. Měsíc. Kovárna otevřená 24.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. No. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu.

0: 195 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Čekoslova Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIO banky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt.cz Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Čekoslova Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoj mezd, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš. Power Play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás příběh, který dokazuje, že na úžasnou astrofotografii nepotřebujete Hubbleův teleskop ani miliardový rozpočet. Stačí balkon v Nizozemsku a 60 hodin trpělivosti. Astrofotograf Cornelis van Zylen z vesničky Halo zamířil svůj dalekohled Askar z Toxi Apo na takzvané Lví trio. Tři spirální galaxie M65, M66 a MGC 3628 vzdálené 30 milionů světelných let. Jak popisuje portál space.com, fotografoval 18 jasných nocí, nazbíral 85 hodin dat a 60 hodin a 3 minuty splnili jeho přísné nároky. A výsledek? Na jediném snímku se podařilo identifikovat 548 katalogizovaných galaxií. Vidět můžete i 300 000 světelných let dlouhý slapový ohon galaxie přezdívané Hamburger. 60 hodin focení z balkónu, to je vášeň, kterou chápu. Já tu visím 67 let a pořád koukám. Tak ať vám hvězdy svítí jasně, ať máte čisté nebe a teplý čaj. Mějte se pozemsky.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zoom Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: This right here is a power play.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

Now,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.